0: domácia víža.
1: Slovenski spored ORF.
2: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.
3: Ta je prav.